Pod vedením hráče na zobcovou flétnu Michaela Schneidera nám soubor La Stagione Frankfurt zahrál Telemannův koncert pro dva lesní rohy, dvoje housle, zobcovou flétnu, hoboj, dvě violončela, smyčce a basso continuo. Obraťme teď pozornost ke starší hudbě. Bude to Missa Ecco si Beato Giorno, jejímž autorem je Alessandro Striggio. Je to mešní kompozice napsaná pro 40 hlasů v 5 sborech. Účinkuje soubor i Fagiolini, který řídí Robert Hollingworth.

0: To byla, vážení posluchači, mše pro 40 hlasů v 5 sborech. Misa Ecco si Beato Giorno. Autorem byl Alessandro Strigio a interprety byl soubor i Fagiolini.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Příští necelé 2 minuty nám bude na barokní housle hrát Isabel Faust, a sice fantazii, kterou napsal Nicola Matejs.

Fantazii Nikoly Matejse nám, vážení a milí, na barokní housle zahrála Isabel Faust. A teď vybíráme z diskografie souboru Collegium Vocale Chant. Založil ho a od roku 1970 řídí Filip Reveche. Uslyšíme v jejich podání slavné Bachovo moteto Jesu meine Freude, obracející se k Ježíši jako k mé radosti.

Posloucháte stanici D-dur. Ve vokálně instrumentální verzi doznělo moteto Jesu meine Freude Johanna Sebastiana Bacha. A to v podání sboru a barokního orchestru Collegium Vocale Chent, který po desetiletí vede jeho zakladatel Filip Hreveche. Za další nahrávkou, kterou zařazujeme do našeho vysílacího projektu od Claudia Kludvigovi, věnovaného historicky poučené interpretaci staré a starší hudby, stojí dva soubory, Ars Antiqua Austria a Salzburg Lut Consort. Uslyšíme sonátu pro housle a basso continuo číslo 6 od Heinricha Ignáce France von Biebra, skladatele, který působil nejprve v Kroměříži a potom dlouhá léta v Salzburgu.

Vážení posluchači, hudba, která právě dozněla, je datována rokem 1681. Byla to sonáta C-moll Heinricha Ignáce France von Biebera pro housle a basso continuo. Učinkovali soubory Ars Antiqua Austria a Salzburger Lutkoncert s uměleckým vedoucím Gunnarem Letzborem. Teď pro vás máme připravenou skladbu Caprice de Chaconne, krátkou kompozici pro kytaru, kterou napsal Francesco Corbetta, italský kytarista 17. století. Na barokní nástroj hraje Jakob Lindberg.

0: zvuk barokní kytary nám přinesl Jakob Lindberg. Poslouchali jsme Caprice de Chacon od Francesca Corbetti, italského kytaristy 17. století.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Sledujete stanici D-dur a její vysílací projekt od Claudia k Ludwigovi, tedy od Monteverdiho k Beethovenovi. Náš vysílací projekt přibližuje v nahrávkách historicky poučený přístup ke starší hudbě. Beethovenův život teď přesáhneme o několik let. Zemřel v roce 1827 a už z roku 1833 je italská symfonie Felixe Mendelssohna Bartholdyho, raného romantika. A právě jí se s historickými nástroji věnoval soubor Le Concert de Nation, který založil a řídí katalánský gambista Jordi Savall.

0: Vážení posluchači, orchestr dobových nástrojů Le Concert de Nation, do jehož diskografie jsme teď sáhli, se věnuje hudbě od baroka až po romantismus. A právě tím druhým pólem byla skladba, která dozněla. Mendelssohnova italská symfonie z roku 1833. Řídil Jordi Savall a tím se uzavřel vysílací projekt stanice D-dur od Claudia k Ludwigovi, věnovaný historicky poučené interpretaci starší hudby. Příjemný další poslech našeho vysílání vám přeje váš dosavadní průvodce Petr Weber.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Ende gut, alles gut, říkají naši moudří sousedé, tedy konec dobrý, všechno dobré. A v hudbě to platí dvojnásob. Poslední tóny skladby doznívají posluchači dlouho v hlavě a dojem, který v nás zanechá posledních 10 vteřin, může zásadně ovlivnit zážitek třeba z několika hodinové kompozice.

každé skladbě musí být pro posluchače připraveno dostatečné množství hudebních překvapení. Publikum by mělo být neustále udržováno v pozornosti. Jedinou částí skladby, kde toto neplatí, je právě konec. Ten posluchače překvapit nesmí, naopak musí ho s jistotou očekávat a v okamžiku, kdy skladba končí, musí s tím být už dokonale smířen. Tohoto pravidla jsou si skladatelé vědomi a jen málo kdy jim něco ujede. Jedna Mozartova symfonie končí způsobem, který mi jaksi dodnes není jasný. Zní krásná hudba a najednou je ticho. Jediným možným vysvětlením je, že to Mozart snad ani nemyslel vážně.

Úsek skladby, který má za úkol dílo uspokojivě uzavřít, se nazývá kóda. Někdy to je poměrně velký kus muziky a je pro ní typické, že je pevně připoutána k základnímu harmonickému kameni skladby, totiž k tónice. Není tu již místo na velké výlety do jiných tónin, převažuje hudba homofonní, kompozičně přímočará a dalo by se říci cílevědomá. Jejím cílem je samozřejmě co nejintenzivněji roztleskat publikum. Velmi důkladným způsobem uzavíral svá díla Ludwig van Beethoven. Pátá symfonie, osudová, je završena mnohataktovou kódou na jediném tonickém akordu.

Vedle upevňování tóniky je dalším účinným uzavíracím prostředkem takzvaná streta. Spočívá v tom, že se v kódě náhle výrazně zrychlí tempo. Taková akcelerace je v stavu zvednout publikum ze židlí. S velkou chutí tohoto prostředku užíval třeba Giacomo Rossini. Toto bude závěr předehry k Lazebníku sevilskému.

Je zajímavé, jak klasičtí a romantičtí skladatelé v kódách a zejména v samých závěrech skladeb drželi na úzdě svou touhu po originalitě. Zřejmě si uvědomovali, jak riskantní je v samém závěru experimentovat s vžitými představami o uspokojivém závěru kompozice. Konzervativní publikum požaduje na konci fortissimo tonického akordu, pokud možno podepřené ranou do tympánu nebo velkého bubnu. Nekončí-li skladba právě takto, lidé jsou rozmrzelí. A to platí v podstatě dodnes, i když ve 20. století jsou skladatelé přece jen odvážnější a publikum o trochu tolerantnější. Gustav Mahler završil svou třetí symfonii větou, která je jakousi hudební definicí lásky.

Těžko by se našel posluchač, kterého by dnes tento závěr neuspokojil. A to přesto, že Mahler svou téměř dvouhodinovou symfonii neuzavřel rychlým finále, nýbrž širokou rozvláčnou větou. Ještě mnohem víc si vůči publiku dovolil jiný pozdní romantik, Alexandr Skriabin. Závěr jeho páté sonáty zpočátku vyvolal pobouření. V kritikách se psalo, že sonáta neskončila, ale přestala. Kultivovaní posluchači však záhy pochopili, že svéráznému skladateli se zase jednou povedl průlom do zažitých představ o tom, jak se má psát hudba.

V jiné Skljabinově skladbě, v preludiu H-dur, objevíme další kuriózní jev. Kóda tu tvoří celou polovinu skladby, tedy z 32 taktů připadá 16 právě na ni. Nejde o samostatný druhý díl, protože nepřináší novou hudební myšlenku. Objevují se tu jen témata z první části. Nejde však ani o provedení, protože hudba nemoduluje a setrvává na tónice, přesně tak, jak se to sluší na pořádnou kódu.

programních a vokálních skladbách se někdy setkáme s tím, že jejich mimohudební obsah směřuje k záměrné neukončenosti. Skladba má působit dojmem, že žádný konec vlastně nemá. Poslední slova kantáty Petra Ebena Pocta Karlu IV. Znějí na paměť věčnou. To skladatele přivedlo k nápadu ukončit kantátu jakýmsi fade outem, tak obvyklým v populární hudbě. Je to sice jen zvukový efekt, ale ve spojení s duchovním textem dostává hlubší význam.

O kódu dnešního Dakápa se postará Alban Berg a jeho houslový koncert. Je to skladba, v níž se ohromným způsobem podařilo skloubit moderní kompoziční techniku s posluchačsky přívětivým hudebním jazykem. Jde o skladbu zcela atonální. Její závěr je však napsán tak šikovně, že vyvolává iluzi tonality. Poslední akord zní jako tónika, ačkoliv ji ve skutečnosti není. Ale posluchači se dají rádi zmást, když je výsledek tak přesvědčivý, jako v kódě Bergova houslového koncertu, který má podtitul Na památku anděla.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Na to, jak slavný a hojně uváděný a natáčený je koncert pro dvě trubky C-dur od benátského barokního mistra Antonia Vivaldiho, je s podivem, že o tom díle víme tak málo. Neznáme datum kompozice, ani prvního provedení, ani okolnosti vzniku. Můžeme se jen dohadovat, zdali to byl jeden z koncertů, které si od Vivaldiho každý měsíc objednávali benáčtí místodržitelé, nebo to bylo dílo pro dívky ze sirotčince Ospedale della Pietà. V každém případě efektní, jiskrný koncert je ozdobou každého koncertního programu. Finální větu teď hrají britští interpreti, trumpetisté Crispian Steele Perkins a Michael Meeks, na čembalo hraje a City of London Symphonia vede Nicholas Kremer.

0: Opera je hudebně dramatický útvar. Po předehře se střídají recitativy, v nich se posunuje děj kupředu, árie, v nichž postavy vyjadřují své citové pohnutky, dueta, ansámbly, sbory a orchestrální mezihry. Modernější opery, třeba Wagnerovy, ale nejsou členěny na samostatná čísla a vyprávějí děj kontinuálně v jednom dramatickém tahu.
1: Così fan tutte, ossia la scuola degli amati. Takové jsou všechny, aneb škola milenců. Opera buffa Wolfganga Amadea Mozarta na libreto osvědčeného spolupracovníka Lorenza da Ponte. Ten měl prý zpracovat jakousi velikou vídeňskou milostnou aféru, která měla pobavit dokonce samotného císaře Josefa II. Ve zkoušce věrnosti sice dvě sestry, Dorabella a Fiordiligi, nakonec neobstojí, takže se může v závěru opery konstatovat, že takové jsou všechny. Ale i tak je konec šťastný, dívky se svými mládenci usmíří. Déle než Dorabella odolává svodům lásky Fiordiligi, která také v prvním dějství zpívá árii Come scoglio, jako skála stůjme pevně. Lucia Pop a Mnichovský rozhlasový orchestr řídí Leonard Slatkin.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Teď nás čeká balada pro klavír číslo 3 a zdur opus 47 Friedricha Chopina. Hraje Ivan Moravec.

Messier de Saint-Colombe byl proslulým francouzským barokním skladatelem a vynikajícím hráčem, ba virtuózem na violu da gamba. Řekněme barokní violončelo se 6 či 7 strunami a pražci na hmatníku. Mimochodem právě Saint-Colombe ve Francii přidal onu 7. strunu. Je to tajuplná postava, víme o něm velmi málo. Učil dalšího skvělého gambistu Maréna Maréze, neměl ambice dostat se ke dvoru, žil v ústraní, staral se o 2 dcery, jež obě učil hrát na gambu. Ostatně lecos je naznačeno ve filmu Všechna jitra světa, právě o tomto hudebníkovi. Hlas gamby, který ve filmu zní, ovšem rozezvučel světově proslulý katalánský gambista Jordi Savall. A jeho hru Saint-Colombovy hudby teď necháme znít i my. Courant pro solovou violu da gamba.

Legenda jménem Leonard Bernstein, gigant pódia, jedna z nejzářivějších amerických hvězd 20. století, popularizátor klasické hudby skrze desítky pořadů s New Yorkskou filharmonií a tak dále. Bernstein úspěšně zasáhl do řady oblastí, nás teď ale samozřejmě zajímá jako vele úspěšný skladatel a velmi všestranný skladatel, schopný psát lecos. Od výtečných muzikálů pro Broadway, jako On the Town v roce 1944, kde zazářil mladý Frank Sinatra, až k tak závažným dílům, jako jsou třeba jeho tři symfonie nebo Chichesterské žalmy. Kompletní vydání nahrávek Bernsteinových skladeb naplnilo 26 CDček a 3 DVD. Na jednom z nich je i opereta Trouble in Tahiti o neúspěšném manželství Sema a Diny. Nahlédněme se sopranistkou Louise Eideken a dalšími soulisty s Vídeňským symfonickým orchestrem ORF a Leonardem Bernsteinem.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Kdysi se ve hře na klavír utkali Ludwig van Beethoven a Johann Baptist Cramer, kteří byli oba pokládáni za jedny z nejlepších pianistů své doby. Souboj dopadl nerozhodně. Beethoven okouzlil expresivitou, Cramer dokonalou technikou. Však jí měl také na čem vycvičit. Sám napsal množství instruktivních skladeb a etýd. Toto je jedna z nich. Etýda číslo 2, E-moll, a s ní Petr Jiříkovský.

D-dur, vaše tónina. Ludwig van Beethoven, Egmont, předehra k tragédii Johanna Wolfganga von Goethe, opus 84. Gewandhausorchester Leipzig řídí Kurt Mazur.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Lantmann, což je čtvrtá část z vodní hudby D-dur, svita číslo 2 Georga Friedricha Händla, Akademii staré hudby řídí Christopher Hogwood.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Wolfgang Amadeus Mozart, arie Hraběnky z druhého dějství opery Figarova Svatba. Zpívá René Fleming, londýnský symfonický orchestr řídí Sir George Scholty.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Opět teď učiníme veliký skok do hudební historie. Míříme za vlámským hudebním skladatelem, označovaným za zakladatele benátské hudební školy, Adriánem Willaertem. Narodil se někdy kolem roku 1490, působil v Paříži, v Římě, až byl jmenován kapelníkem chrámu svatého Marka v Benátkách, kde začal rozvíjet mimo jiné dvojzborovou techniku. Psal madrigaly, šansony, mše či moteta a do sakrální tvorby Willaertovi nahlédneme i my se sborem Oxford Camerata. Mariánská modlitba Ave Maria.

Johann Sebastian Bach, koncerto z kantáty Tritt auf die Glaubensbahn. Hraje Akademia Byzantína, řídí Ottavio Dantone.

Josef Haydn, třetí věta z koncertu pro trubku a orchestr Esdor. Hraje Hakan Hardenberger, Akademii svatého Martina v Polích, řídí Sir Neville Mariner.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Dmitrij Šostakovič, hudba k animovanému filmu Malá hloupá myš. Royal Concertgebouw Orchestra řídí Richardo Schei.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Pierre Attagnan, Pavana a Galliarda pro sólovou loutnu. Hraje Andráš Kečkéš.

V žádné české komické opeře 19. století nesmí chybět vedle komické postavy také mladá láska, často bojující o svou existenci. Modelový příklad. Prodaná nevěsta, vesnický dohazovač Kesal, jak popukání a Jeník s Mařenkou, mladí zamilovaní bojující o svou lásku. Podobný model najdeme ve Dvořákově opeře Jakobín. Purkrabí Filip si myslí na Terinku, která miluje mysliveckého mládence Jiřího, leč otec, učitel Benda, chce Terinku pochopitelně provdat za starého, ale movitého purkrabího. A my teď zastihneme Terinku s Jiřím ve druhém dějství. Ve dvojzpěvu, v němž nejprve dívka lká nad svým údělem a pak následuje krásné vyznání lásky dvou mladých lidí. Daniela Šounová-Brouková, Vilém Přibyl, za doprovodu Státní filharmonie Brno s Jiřím Pinkasem.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Jeho kariéra byla přímo zářivá. V blízkosti anglického královského dvora se jako hudebník pohyboval prakticky od dětství. Ve 20 už byl hlavním varhaníkem slovutné Westminsterské katedrály. Henry Purcell, mistr raného anglického baroka, dodnes ale řazený k prvním anglickým skladatelům všech dob. Můžeme jen litovat, že mu bylo dopřáno toliko 630 let života. Přesto toho stihl mnoho a mnoho krásného, třeba takovou sonátu číslo 11 F-moll, již nám příhodně zahraje The Purcell Quartet.

Kóda je závěrečná část skladby, která má za úkol dílo uspokojivě uzavřít. Často začíná velkou gradací a vyústí do výrazného, mnohdy mnohokrát opakovaného závěrečného akordu na tónice. Existují ale i kódy, které uzavřou dílo sklidněním do ztracena. Ludwig van Beethoven, finále symfonie číslo 4. Hraje orchestr revoluční a romantický, řídí John Eliot Gardiner.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Víte, kdo vymyslel originální, de facto volnou formu klavírní fantazijní miniatury a nazval ji nocturnem? Hudební badatelé jsou přesvědčeni, že poprvé tento termín pro své dílo použil irský klavírista a skladatel John Field, a to během svého pobytu v Rusku, které ho okouzlilo. Svá první tři nocturna vydal už v roce 1812. Celkem je autorem 18 nocturen. Je to úžasný barevný klavírní svět, do nějž nás teď nechá nahlédnout britský interpret Benjamin Frith, hrající Fieldovo nocturno číslo 3 a zdur.

Tak a teď si poslechneme, proč se jedné z londýnských symfonií Josefa Haydna, totiž symfonii číslo 101 D-dur, říká hodiny. Je to díky této slavné druhé větě, která je na tom tik-tak celá vystavěná. Pražský komorní orchestr.

Velkolepé anglické oratorium Georga Friedricha Händla Mesiáš mělo premiéru v irském Dublinu v roce 1742. Händlovi bylo 57 a byl poněkud vyčerpán. Pár let po mrtvici, neustálé boje mezi jeho operními příznivci a nepřáteli, intriky a s nimi kritické výpady proti jeho dílu či osobě. Proto vše se skladatel v těchto zbývajících letech obrátil k duchovní hudbě, k velkým oratorním dílům, která dnes patří k jeho nejobdivovanějším a také nejčastěji uváděným. Králem mezi nimi je právě Mesiáš na text Händlova přítele Jennense, který pochopitelně čerpal především z Bible, starého i nového zákona, včetně textů žalmů. Jednou z nejoblíbenějších pasáží je pak ta, kdy anděl zvěstuje pastýřům narození spasitele, Mesiáše, a oni se radují, že se jim narodil v onom betlémském dítěti. Tak si to poslechněme. For unto us a child is born, zboros oratoria Mesiáš, The English Concert a Trevor Pinnock.

Jan Nepomuk Vitásek, narozen ve stejný rok jako Beethoven, vynikající interpret Mozartových děl, vážený kapelník a regent chory chrámu svatého Víta v Praze a první ředitel pražské varhanické školy. A alespoň v několika minutách teď přidáme pohled na to, jaký byl Vitásek skladatel. Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Praze, zařízení Stanislava Macury, hraje Vitáskův menuet C-dur.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Takřka v každé komické opeře Bedřicha Smetany je přítomna alespoň jedna komická postava z lidového prostředí. Výřečná a navzdory jisté vypočítavosti nebo lstivosti vlastně docela sympatická. Zkrátka tak, aby se s ní dobové publikum mohlo stotožnit a pobavit se nad jejími taškařicemi. V Prodané nevěstě je to Kecal, v Tajemství vysloužilec Bonifác a nám teď zaspívá Hajný Mumlal z opery Dvě vdovy. Ono mumlání snad nejlépe předvádí libretista Cingl v árii Nechť cokoliv mě zlobí v světě, samozřejmě se skvostnou hudbou Bedřicha Smetany. Mumlalem navíc bude přední český basista Eduard Haken. Orchestr Národního divadla v Praze diriguje Jaroslav Kromholc.
2: Let mumlaním svůj jevným hněv.

Jean-Louis Marchand, rodák z francouzského Lyonu, byl prý zázračné dítě. Už ve 14 letech mu nabídli prestižní místo varhaníka v katedrále v Nevers. Svým uměním si posléze získal přízeň Ludvíka 14. a získal místo dvorního varhaníka, ale svou povahou si prý uměl znepřátelit většinu lidí kolem sebe. To ale ponecháme stranou, zde se počítají partitury a tóny v nich zapsané a ty Marchandovy jsou skvostné. Poslechněme si. Čembalistka Blandine Verletová hraje menuet a rondo z čembalové svity G-moll.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
2: Ilja Hurník, studánka pro dětský sbor. Jiří Skopal řídí sbor Jitro.

Wolfgang Amadeus Mozart, árie z opery Kouzelná flétna. Zpívá Patricie Janečková, jihočeskou filharmonii České Budějovice řídí Marek Prášil.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Lukáš Vondráček patří k našim nejúspěšnějším hudebním umělcům v celosvětovém měřítku. Poslechneme si jeho virtuózní interpretaci třetí věty klavírního koncertu číslo 4 Sergeje Rachmaninova. FOK řídí Tomáš Brauner.

Kromě známých děl slavných skladatelů vám na D-dur chceme připomínat i jména téměř zapomenutá, což je i případ následujícího starého německého mistra jménem Melchior Frank, který žil někdy mezi lety 1580 až 1639. A kromě mnoha motet a dalších sakrálních skladeb psal sbírky písní i tanců a někdy je mu připisována první verze oblíbené německé vánoční písně O Tannenbaum. Jinak o Melchioru Frankovi víme velmi málo. Tak teď alespoň představa o tom, jakou hudbu pozdní německé renesance komponoval. Pavanu a Galiardu hraje Klemenčič Konsort.

Půvabný valčík cis mol Friderika Chopina s proslulou prstovou pasáží ve střední části nám teď zahraje, a to prosím na fortepiano z roku 1836, tedy přímo z Chopinovy doby, nizozemský interpret Arthur Schoenderwerth.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Johann Sebastian Bach, triová sonáta pro varhany číslo 6, první věta. Hraje Ivan Sokol.

0: Introdukce je úvodní hudba, která ve skladbě obvykle připravuje nástup hlavního tématu. Neočekáváme od ní, že by přinášela materiál, se kterým se bude dále pracovat. Navozuje atmosféru a pocit očekávání. Existují ale výjimečné případy, jako Čajkovského klavírní koncert bémol, kde introdukce obsahuje myšlenku, která se stane nejslavnější částí celé skladby.
1: Heinrich Josef von Collin napsal svou hru o legendárním římském vojevůdci jménem Gaius Marcius Coriolanus v roce 1804. 3 roky poté k této tragédii napsal hudbu Ludwig van Beethoven, pochopitelně skvostnou, vyzařující odvahu, sílu a odhodlání hned od prvních taktů. Kurt Masur řídí orchestr Lipského Gewandhausu v Beethovenově předehře Coriolanus.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Spi, milý synku, v podání souboru Muzika poetika, španělská píseň ze 17. století.

Georg Philipp Telemann, koncert pro violu G-dur, třetí věta, presto. Hraje Florian Deuter na violu a muzika Antiqua Köln.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Neoklasicismus je jeden z hlavních směrů hudby 20. století. V reakci na zvukem a emocemi přesycený pozdní romantismus i na atonální hudbu vrací se k průzračnosti starých forem, jako je sonáta, concerto grosso nebo svita, oživuje klasickou tematickou práci a přidává trochu ostřejší harmonie a složitější rytmus. Francis Poulenc, druhá věta z jeho symfoniety. Orchestre National de France řídí Charles Dutoit.

12 londýnských symfonií v Hobokenově katalogu Haydnových děl čísla 93 až 104 je také někdy nazýváno Salomonovy symfonie. Podle hudebního organizátora, který Haydna v 90. letech dvakrát pozval do Londýna a udělal tam z mistra do té doby 30 let žijícího a tvořícího v izolaci rakouského Eisenstadtu doslova hvězdou. 11. symfonie této série, ta s číslem 103, byla Josefem Haydnem zkomponována během druhé návštěvy Londýna a v letech 1794 až 5. Má přídomek svířením kotlů, neboť právě virbl tympánů jí celou otevírá. Nás ale v tuto chvíli zajímá třetí věta, rozkošný menuet, a to v podání berlínských filharmoniků a Herberta von Karajana.

Několikrát, nebo spíš častokrát, se Gustav Mahler inspiroval sbírkou Des Knaben Wunderhorn, Chlapcův kouzelný roh, kterou v roce 1805 editovali Achim von Arnim a Clemens Brentano. Sezbírali pro ní staré německé básně a písně. Goethe se o ní vyjádřil tak, že by měla být v každé německé domácnosti a pro Mahlera to byl zdroj nevyčerpatelný. Pro písně s klavírem i orchestrem i pro tvorbu symfonickou. My si teď poslechneme píseň Antonín Paduánský káže rybám v Mahlerově zhudebnění z roku 1893. Ryby sice světcovo kázání poslouchají s otevřenými ústy, ale nakonec stejně zůstanou stejné. Raci stále chodí pospátku, kapři se stále cpou, kázání je zapomenuto. Líbilo se, ale zůstávají stejní. Zaspívá nizozemská mezzosopranistka Christiane Stotien, na klavíry doprovodí Julius Drake.

Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: V příštích 4 hodinách nás, vážení posluchači, čeká hudba v rozpětí od Schuberta po Ravela, od Tartiniho po Brahmse. A na začátku nám zahraje Ilja Hurník 2 arabesky Claude Debussyho. Ilja Hurník byl nejen spisovatel a skladatel, ale také pianista, jehož interpretace Debussyho byla považována za příkladnou.

Poslouchali jsme dvě arabesky Claude Debussyho, které nám zahrál Ilja Hurník. A ještě jednou Claude Debussy, vážení posluchači. Svita z jeho opery Pelléas a Mélisande. Je to dílo z roku 1902, ke kterému napsal libretto Maurice Maeterlinck podle vlastní hry. Mélisande je dívka nalezená kdesi v lesích a opera končí otázkou. Byla Mélisande Golandovi nevěrná s Pelléem? Dívka odmítá odpovídat a umírá. Svitu z této opery poslouchejme v podání berlínských filharmoniků a Claudia Abbada.

francouzský impresionista Claude Debussy byl autorem jediné opery. Ta opera má tajemnou atmosféru, nese název Pelléas a Mélisande a my jsme z ní poslouchali orchestrální svitu. Claudio Abbado řídil Berlínské filharmoniky. Dalším autorem v našem vysílání je Luigi Legnani, italský zpěvák a kytarový virtuos z první poloviny 19. století. Jeho Fantazii pro kytaru bude hrát Pavel Štajdl, mimochodem v roce 1982 vítěz prestižní pařížské soutěže.

Na stanici D-dur nám hrál významný český kytarista Pavel Štajdl, a sice Fantazii opus 19 od Luigiho Legnaniho.

Giuseppe Tartini, rovněž Ital, je asi nejznámější díky své houslové sonátě Ďáblův Trylek. Poslouchejme od něj ale jinou kompozici, koncert pro flétnu, smyčce a basso continuo v tónině G-dur. Solistkou a uměleckou vedoucí celého provedení je Jana Semerádová, hrající na barokní flétnu, a doprovází její orchestr Collegium Marianum.

byla Jana Semerádová, hrající na barokní flétnu, a s ní její barokní orchestr Collegium Marianum. Poslouchali jsme koncert G-dur od Giuseppa Tartiniho. Vážení posluchači, traduje se, že Johannes Brahms už chtěl ukončit svou skladatelskou kariéru, ale když slyšel hrát klarinetistu Richarda Milfelda, změnil rozhodnutí. Napsal pro něj nakonec 4 komorní skladby. Budeme poslouchat tu první z roku 1891, trio pro klarinet, violončelo a klavír a-mol. Hraje Ludmila Peterková a členové Smetanova tria.

To bylo trio Amol opus 114 Johannesa Brahmse, trio pro klarinet, violončelo a klavír. Jehož protagonisty byli v našem vysílání Ludmila Petrková a členové Smetanova tria.

Posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu. Josef Suk byl po 40letí sekundistou Českého kvarteta. Ale jako žák Antonína Dvořáka byl také skvělý skladatel, což dokládá mimo jiné i jeho fantazie pro housle a orchestr G-moll, vlastně takový malý houslový koncert. Poslouchejme ji v podání Josefa Špačka a České filharmonie, jejímž byl v té době koncertním mistrem, provedení řídí Jiří Bělohlávek.

Jiří Bělohlávek a Česká filharmonie a s nimi houslista Josef Špaček. Právě ti stojí za nahrávkou, která teď u nás na stanici Dédo dozněla, za snímkem Fantazie pro housle a orchestr G-moll Josefa Suka. Asi těžko je něco typičtějšího pro

To byl, vážení posluchači, pianista Jean-Yves Thibaudet a v jeho podání Chopinova Mazurka B-dur číslo 1 z opusu 7.

teď nám zpívá basbaritonista Adam Plachetka. Spolu s ním účinkuje barokní orchestr a sbor Czech Ensemble Barok, který vede Roman Válek. A uslyšíme v jejich podání výběr několika částí z oratoria Juda Makabejský Georga Friedricha Händla.

Juda Makabejský to byl židovský vůdce v době povstání proti syrské nadvládě, v době znovu zasvěcení jeruzalémského chrámu. Georg Friedrich Händel zhudebnil tento příběh v roce 1746 po jedné vítězné bitvě, takže v Anglii mělo jeho oratorium Juda Makabejský opravdu silný ohlas. Poslouchali jsme výběr několika scén z tohoto díla, a to v podání Adama Plachetky a sboru a barokního orchestru Czech Ensemble Barok, které vedli Tereza a Roman Válkovi.

Le Tombeau de Couperin, to je francouzský název skladby, která se překládá jako Náhrobek Couperinův, ale vlastně jde o jakousi poctu v přeneseném slova smyslu. Poctu, kterou vyjádřil Maurice Ravel ve své klavírní skladbě svému dávnému předchůdci, baroknímu autorovi skladeb pro klávesové nástroje. My uslyšíme ovšem úpravu této skladby. Úpravu pro hoboj a harfu, jaký hrají Vilém Veverka a Kateřina Englichová.

0: Hoboista Vilém Veverka s harfistkou Kateřinou Englichovou nám zahráli úpravu skladby Náhrobek Kuprénův Morise Ravela. V původním klavírním znění je to pocta baroknímu skladateli.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

Vážení a milí, v příští hodině nás na stanici D-dur čeká symfonie C-dur Franze Schuberta, takzvaná Velká. Podle některých číslování je to sedmá, podle některých osmá, ale to nejzaužívanější je číslo 9. Uslyšíme nahrávku, kterou pořídil Jordi Savall se svým souborem historických nástrojů Le Concert de Nation.

0: Posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu. Hudba, která teď dozněla, je datována rokem 1828, ale poprvé veřejně zazněla až o 11 let později, a to díky Robertu Schumannovi, který na ní upozornil dirigenta Felixe Mendelssohna Bartholdyho a Gewandhaus Orchestr v Lipsku. Jde o symfonii C-dur, takzvanou velkou France Schuberta. My jsme poslouchali nahrávku, kterou Jordi Savall pořídil se svým souborem Le Concert de Nation. Petr Weber, váš dosavadní průvodce vysíláním, vám přeje příjemné další poslouchání stanice D-dur.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

Bestsellerový Ken Follett se vrací. Strhující drama o zrodu monumentu Stonehenge v historickém románu Kruh dní. Tajemná stavba se stává dějištěm velkolepého vyprávění o odvaze a lásce. Nyní k dostání ve všech knihkupectvích Luxor a na luxor.cz.

Posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu a jejím vysíláním vás teď bude pro příští 4 hodiny provázet Petr Weber. Vybíráme hudbu Bohuslava Martinů, hudbu Chopinovu, Richarda Strause, hudbu Haydnovu, Koželuhovu, dvou skladatelů jménem Weber a na začátek hudbu Antonína Dvořáka. Ivo Kahánek nám zahraje jeho klavírní dunku opus 35.

To byl, vážení přátelé, klavírista Ivo Kahánek a v jeho podání skladba Antonína Dvořáka s typicky dvořákovským názvem Dumka. Rozsáhlá vokálně instrumentální skladba, která teď bude na stanici D-dur po více než 70 minut znít, byla napsána v roce 1791 a novodobou premiéru měla až po dlouhé době v roce 2017. Jde o kantátu ke korunovaci Leopolda II. Českým králem. Když Leopold II. Nastoupil po císaři Josefu II., nechal se českým králem korunovat ve svatovítské katedrále v Praze v září 1791. Leopold Koželuch byl vídeňským autorem s pražskými známostmi a kořeny a tuto skladbu získal jako prestižní zakázku. Za tou obnovenou novodobou premiérou stál dirigent Marek Štilec, který také řídí nahrávku, kterou budeme poslouchat. Hraje symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, zpívá sbor Martinů Voices a solisty jsou Kristýna Vylíčilová, Tomáš Kořínek a Josef Moravec. Takže Leopold Koželuch, Heil dem Monarchen, kantáta ke korunovaci Leopolda II.

sopranistka Kristýna Vylíčilová a tenoristé Tomáš Kořínek a Josef Moravec. S nimi sbor Martinů Voices, sbor mistra Lukáše Vasilka a s nimi hráči symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. To byli protagonisté skladby, která teď na stanici D-dur rozněla, skladby natočené dirigentem Markem Štilcem. Byla to kantáta ke korunovaci Leopolda II. Českým králem, dílo Leopolda Koželuha, které zaznělo v Praze v roce 1791. Autorem koncertu pro flétnu a orchestr D-dur, který teď na stanici D-dur budeme poslouchat, byl patrně Josef Haydn, ale možná také jeho vídeňský rival Leopold Hoffmann. Není to úplně přesně rozhodnuté a rozhodnutelné. Solistkou nahrávky, kterou teď budeme poslouchat, je Hans Martin Linde. S ním hraje Collegium Aureum.

0: podání souboru Collegium Aureum a flétnisty Hanse Martina Lindeho dozněl na stanici D-dur koncert D-dur pro flétnu a orchestr, jehož autorem je Josef Haydn, ale možná jim byl Leopold Hoffmann.
1: Hledáte nezapomenutelný kulturní zážitek? Hudební festival Antonína Dvořáka Příbram pokračuje svým 57. ročníkem. Přijďte si vychutnat špičkovou klasickou hudbu do sálů i netradičních prostor Příbramska. Letošní program pod titulem Dvořák a Anglie nabízí až do konce června celkem 21 koncertů a pestrý doprovodný program pro celou rodinu. Podrobnosti na hfad.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas D-dur. Těšíme se na vás.
0: A teď nám, vážení přátelé, přichází zahrát soubor Academy of Ancient Music. Uslyšíme kvintet pro klarinet a smyčcové nástroje od Karla Marie von Webera. Byl napsán pro klarinetistu Heinricha Bermana, stejně jako oba Weberovy klarinetové koncerty. Napsán pro solistu, pro kterého psali i mnozí další raní romantici, třeba Mendelssohn nebo Meyerbeer. Uslyšíme tedy kvintet opus 34 v tónině B-dur.

Dozněl kvintet B-dur opus 34, skladba pro klarinet, dvoje housle, violu a violončelo, kterou napsal Karl Maria von Weber a kterou hrála Academy of Ancient Music. A teď, vážní a milí, jiný autor se stejným příjmením. Bedřich Divisch Weber, německy Friedrich Dionys Weber. Poslouchejme jeho variace pro trubku a orchestr F-dur. Tento Weber byl mimochodem prvním ředitelem Pražské konzervatoře, založené v roce 1811. Nám jeho hudbu zahraje trumpetista Niklas Eklund se švédským komorním orchestrem.

Tempo di Polacca, variace polsky zabarvená, poslední a čtvrtá ve skladbě pro trubku a orchestr v tónině F-dur, kterou napsal Bedřich Diviš Weber. Švédský komorní orchestr hrál společně s trumpetistou Niklasem Eklundem. Na řadu přichází hudba Richarda Strause, a sice tercet a duet ze třetího nádherně nostalgicky zbarveného dějství jeho opery Růžový kavalír. Zpívají Elina Garanča, Adriane Pěčonka, Dominik Licht a Diana Damrau. Štátskapele Dresden řídí Fabio Luisi.

sopranistky Adriany Pičunka a Diana Damrau jako Sofie a Octavian a předtím ještě s nimi Elina Garanša jako maršálka. To byly tři hlavní postavy terčetu a duetu ze třetího dějství opery Růžový kavalír Richarda Strause, kterou jsme poslouchali v nahrávce Fabia Luisiho a Staatskapelle Dresden. Poslouchejme teď kytarovou drobnost Žigu ze svity G-dur Jana Antonína Lossiho. Hraje Pavel Štajdl, dávný žák Štěpána Raka a v roce 1982 mimořádně úspěšný laureát pařížské soutěže, od té doby přední český solista.

Žígu ze svity G-dur Jana Antonína Lossiho nám zahrál Pavel Štajdl. Teď nás čeká hudba, kterou napsal Manuel de Falla, skladatel, který v první polovině 20. století přispěl do svébytné národní klasické hudby Španělska zásadním způsobem, totiž umělecky zdařilým integrováním andaluského folkloru a cikánských hudebních idiomů do svého vlastního hudebního jazyka. Poslouchejme dvě svity z jeho baletu Třírohý klobouk. Hraje Národní španělský orchestr, řídí Josep Ponce.

Třírohý klobouk. Tak nazval svůj balet Manuel de Falla. Poslouchali jsme z tohoto díla dvě svity. Josep Pons řídil španělský národní orchestr.

0: Následující skladba je z roku 1942. Jejím prvním interpretem byl Grigory Pjatigorský a jsou to variace na Rossiniho téma pro violončelo a klavír od Bohuslava Martinů. My uslyšíme ale nahrávku, ve které účinkuje s klavíristou Ivo Kahánkem čelista Tomáš Jamník. Vážení a milí, Tomáš Jamník a Ivo Kahánek nám zahráli variace na Rossiniho téma od Bohuslava Martinů, skladatelovu velmi populární a také značně virtuózní skladbu z válečných let, napsanou v Americe.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

S klavírními koncerty Friderika Chopina se to má, vážení posluchači, tak, že ten, který byl napsán a premiérován dřív, nese označení jako číslo 2 a ten, který zazněl jako druhý, má označení číslo 1. Právě ten budeme poslouchat. Koncert E-moll z roku 1830. Hrají Daniel Trifonov a Mahler Chamber Orchestra. Dirigentem je Michail Pletněv.

0: Na stanici D-dur dozněl, vážení a milí, koncert číslo 1 e-mol opus 11 Friderika Chopina, dílo pro klavír a orchestr, které v autorově podání zaznělo poprvé ve Varšavě v roce 1830. My jsme poslouchali nahrávku Daniela Trifonova a dirigenta Michaela Pletněva, který řídil Mahler Chamber Orchestra. Příjemný další poslech našeho vysílání vám přeje váš dosavadní průvodce Petr Weber.
1: Bestsellerový Ken Follett se vrací. Strhující drama o zrodu monumentu Stonehenge v historickém románu Kruh dní. Tajemná stavba se stává dějištěm velkolepého vyprávění o odvaze a lásce. Nyní k dostání ve všech knihkupectvích Luxor a na luxor.cz.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Angličan Jeremiah Clarke byl v 19. a po celou půlku 20. století neprávem ochuzen o autorství dvou přeslavných kusů. Jeho Trumpet Voluntary a Trumpet Tune, které zní na leckteré svatby královských v Británii.

Velmi zajímavá je osobnost německého skladatele, ovšem pražského rodáka, Ignáce Moscheles, klavírního virtuóza, přítele a propagátora hudby Beethovena a posléze Mendelssohna Bartholdyho. Moscheles byl také vynikající pedagog, dirigent, který hojně uváděl Beethovenova díla, zasloužil se o znovu oživení čembala v koncertní praxi a v neposlední řadě zanechal vlastní zajímavé dílo. Co z něj vybrat? Scherzo Ballabile, tedy druhou část z violončelové sonáty E-dur. Tady jsou Jiří Bárta a Hamish Mayln.

Ludwig van Beethoven, druhá věta ze sonáty pro klavír číslo 8 C moll opus 13 patetická, hraje Daniel Barenboim.

0: Sonátová forma je ustálený způsob uspořádání hudebních myšlenek v prvních větách klasických sonát, symfonií, smyčcových kvartetů a mnoha dalších druhů skladeb. V prvním oddílu sonátové formy se představí obvykle tři kontrastní témata. V druhém dílu se tato témata dostanou do vzájemného konfliktu, aby ve třetí části zazněla zase odděleně, ovšem proměněna vzájemnou konfrontací. To vše se odehraje během jediné hudební věty.
1: Hudební vědci se dodnes přou, proč 25-letý Franz Schubert v roce 1822 rozepsal svou v pořadí osmou, podle nového vydání Schubertova díla, sedmou symfonii H-moll a proč ji nedokončil, když, byť už měl před sebou jen 6 let života, bylo to přeci jen dost času na dokončení díla. Někteří si myslí, že tou dobou zjistil, že u něj propukla nemoc. Jiní se domnívají, že se chtěl primárně věnovat své mohutné klavírní fantazii Poutník. Možná to byla kombinace obojího. Ze symfonie H-moll máme dochovány 2 věty a svou lyrikou i dramatičností odpovídají tomu, že se někdy o této nedokončené symfonii hovoří jako o první romantické symfonii. Tady je působivá první věta. Úvod ve violončelech a kontrabasech, pak tremola smyčců a konečně výrazné téma v hoboji a klarinetu. A dál, jen si to poslechněte. Vídeňské filharmoniky vede Carlos Kleiber.

Bach vytvořil pro svou druhou manželku Annu Magdalénu, která byla výbornou zpěvačkou, knížku árií a písní. Ne všechny ale napsal sám Bach. Poslechněme si dvě písně z této sbírky, z nichž ta první, přestože je to nádherná melodie, rozhodně není Bachova, nýbrž jiného barokního skladatele Gottfrieda Heinricha Stölzla. Zpívá Emma Kirkby.

Nahlédněme spolu do vrcholného díla Bohuslava Martinů, jeho poslední symfonie, označované někdy číslem 6, ale také, jak o ní hovořil i sám skladatel, symfonické fantazie. Jsme na počátku 50. let, kdy Martinů pobýval v Americe, symfonie je z roku 1953. O dva roky později byla v Bostonu provedena, dirigoval Charles Minch, pro nějž Martinů dílo komponoval. A ten rok získala cenu Sdružení kritiků za nejlepší orchestrální skladbu roku. Její úspěch byl pro sklonek skladatelova života velkou radostí. Pražská premiéra se uskutečnila v únoru 1956, tehdy hrála Česká filharmonie pod taktovkou Karla Ančerla. A titíž interpreti nám nyní hrají druhou větu Martinů symfonických fantazií.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Romantická maličkost potěší vždycky. A tak posíláme jednu z písní beze slov od Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Je v tónině Asdur a přednese jí vynikající německý klavírista první půle 20. století Walter Gieseking.

0: Dobrý den, srdečně zvu všechny posluchače rozhlasové stanice D-dur na 25. ročník festivalu Mahler Jihlava, který probíhá od 19. května do 11. září v Jihlavě a dalších městech Vysočiny. Vynikající čeští i zahraniční umělci, vytříbený program a především autentická atmosféra Mahlerova města a kraje. Více informací na www.malerfestival.cz. Těšíme se na vás.
1: Dmitrij Šostakovič, árie Kateřiny Izmajlovny ze čtvrtého dějství opery Lady Macbeth. Zpívá Galina Višňevská a Londýnský symfonický orchestr řídí Mstislav Rostropovič.

0: Která skladba zahájí koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Pražské katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha?
1: Hlasujte o nejlepší skladbu pro nové svatovické varhany.
0: Současní skladatelé Karel Martínek, Ivo Bartoš a Mikuláš Piňos v podání varhanice Jiřiny Dvořákové-Marešové.
1: Hlasovací formulář i poslech najdete na vltava.rozhlas.cz.
0: To vše do 17. června.
2: Antonín Reicha, český klasicistní skladatel, který svou pozoruhodnou kariéru zakončil jako ředitel konzervatoře v Paříži, byl vynikající hudební teoretik, jehož pojednání o melodii, harmonii či fúze studovali generace hudebníků i velcí skladatelé, včetně Bedřicha Smetany. A co se fugy týče, v geniálním souboru 36 klavírních fug svou teorii ukázal i v praxi. A ještě dnes můžeme žasnout nad pokrokovostí Reichova myšlení. Mezi velkými skladateli, jejichž tóny mu posloužily jako témata jednotlivých fug, jsou i velikáni jako Haydn, Mozart a ve fuze číslo 5 G-dur také Bach.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Teď to bude Jakob Hassler, německý skladatel pozdní renesance, mladší bratr Hanse Lea Hasslera a Kaspara Hasslera. Přičemž všichni tři bratři byli za své zásluhy na hudebním poli povýšeni císařem Rudolfem II. Do šlechtického stavu. Bratrům se připisuje zásluha na stavění základů německého barokního slohu, který obohacovali zkušenostmi nabitými v Itálii. Jakob je autorem řady vokálních děl a z instrumentálních děl pro klávesové nástroje se nám jich dochovalo toliko 7. 3 ričerkáry, fuga, fantazie, kancona a následující tokáta in E, kterou hraje na loutnový spinet Barbara Maria Willi.

ani svět duchovní hudby neopomíjíme v tomto výběru a věru je z čeho vybírat. Díky tomu, že publikum je stále lačné hudby starých mistrů, existuje a vzniká řada ansámblů, které se zaměřují na její takzvanou autentickou interpretaci. Studují tedy staré rukopisy, traktáty a pojednání o správné artikulaci, hrají na autentické dobové nástroje. Zkrátka tak, aby se zvukem a způsobem provedení co možná nejvěrněji přiblížili tehdejšímu podání hudby. Jedním z našich vynikajících ansámblů tohoto typu je Muzika Florea, v roce 1992 založená a od té doby vedená violončelistou Markem Štrinclem. Teď v jejich nahrávce Část zemše nejsvětější trojice, Missi Sanctissime Trinitatis, z pera českého barokního mistra Jana Dismase Zelenky.

Ludwig van Beethoven, třetí věta koncertu pro housle a orchestr D-dur opus 61. Hraje Itzhak Perlman, berlínské filharmoniky řídí Daniel Barenboim.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
2: Jaroslav Ježek a polka z klavírní sonáty z roku 1941. Hraje Jan Novotný.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Do rudolfínské Prahy míříme teď za Karlem Leutonem, vlámským varhaníkem a skladatelem, který ovšem strávil většinu života ve službách habsburských císařů. Nejprve u Maximiliána II. Ve Vídni a pak u Rudolfa II., který dvůr přenesl do Prahy. A Karl Leuton u nás jako dvorní varhaník a dvorní skladatel strávil 40 let a v Praze i zemřel. Vybíráme z jeho díla Krédo, vyznání víry, ze slavnostní mše na počest jeho císařské milosti Rudolfa II., prosmíšený sbor a varhany. Zpívá sbor Fraternitas Literatorum, na varhany hraje Martin Horina.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
2: Georg Friedrich Händel, Alleluja z oratoria Mesiáš. Sbor a The English Concert řídí Trevor Pinnock.

Wolfgang Amadeus Mozart, koncert pro klarinet a orchestr A-dur. Jeho druhou větu hraje Anthony Pay, Akademii staré hudby řídí Christopher Hogwood.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Karl Philipp Emanuel Bach, sonáta pro flétnu a varhany D-moll, třetí věta. Hraje Yoshimi Oshima a Jaroslav Tůma.

A teď vrcholné baroko ve drážďanské podobě. Jan Dismas Zelenka a žalm Laudate Dominum. Zpívá Virgil Hartinger, Inegal řídí Adam Victor.

František Škroup nenapsal jen hudbu k české hymně, ale také krásné trio pro klarinet, klavír a cello, z něhož si teď poslechneme finále v podání souboru Trio Tones.

Scherzo je skladba v rychlém třídobém metru a nejčastěji tvoří druhou nebo třetí větu symfonie, v níž počínaje Beethovenovými symfoniemi nahradilo pomalejší menuet. Scherzo mívá žertovný charakter a jeho prostřední pomalejší část se nazývá trio. Antonín Dvořák, třetí věta ze serenády pro smyčcový orchestr E-dur. Hraje Pražská komorní filharmonie, řídí Jiří Bělohlávek.

Georg Philipp Telemann, koncert pro hoboj a orchestr E-moll, první a druhá věta. Hrají Martin Stadler, Lesta Jone, Frankfurt.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Jaroslav Krček, všem známý ze souboru Muzika Bohemika, má i skladby pro nejrůznější obsazení, včetně 13 smyčcových kvartetů. Finální věta toho posledního se jmenuje Hej mistře a má vyloženě vánoční charakter. Hraje České filharmonické kvarteto.

Josef Haydn, árie z opery L'Isolda di Zabiata, tedy Opuštěný ostrov, zpívá Thomas Quasdhoff, freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
2: První symfonie je Schumannovou první symfonickou skladbou vůbec. Napsal ji v 31 letech. Přiměla ho k tomu jeho žena Klára a dodnes existuje tak trochu pochybnost, jestli udělala dobře. Schumannovou doménou byla a zůstala tvorba klavírní a písňová. Přesto je skladba jímavá, zejména v první větě, v níž se pomalu probouzí příroda ze zimního spánku. První věta ze symfonie číslo 1 B-dur opus 38 jarní. Orchestr revoluční a romantický řídí Sir John Eliot Gardiner.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Následuje madrigál frankovlámského skladatele Jeana Guillota, který celý život prožil v 16. století a většinu z něj, více než 25 let, strávil v dnes belgickém městě Liège, Lutych, kde byl uznávanou autoritou hudebního a vůbec kulturního života. My si z díla Jeana Guillota poslechneme půvabný francouzský madrigál Je suis amoureux d'une fille, jsem zamilován do jedné dívky. Zpívá soubor Cinquecento.

Oratorium je vokálně instrumentální dílo pro sbor, sólisty a orchestr, které má děj, vypráví nějaký příběh. Nejčastěji jde o duchovní dílo na biblický námět, ale existují i světská oratoria, třeba na antické náměty. Johann Sebastian Bach a úvodní sbor vánočního oratoria Jauchzet froh Locket. Zpívá sbor při Staatskapelle Dresden, řídí Peter Schreier.

Symfonie číslo 45 Fis-moll Josefa Haydna je proslavená především finální větou, během níž hudebníci postupně odcházejí ze scény. Ale i první věta stojí za pozornost. Dílo vzniklo na podzim roku 1772 v Haydnově první vrcholné tvůrčí etapě, a to v období stylu Sturm und Drang, bouře a vzdor. Tohle německé myšlenkové preromantické hnutí v literatuře spojené s Goethem a Schillerem, kladoucí důraz na emocionalitu, se do hudby promítlo jakýmsi citelným neklidem a emočním vypětím. Typické jsou synkopy, tremola ve smyčcích, dynamické zvraty, melodické skoky i odvážnější harmonie. A to vše najdeme i u Haydna, dokonce hned od prvních taktů. Ukáže nám to Akademie staré hudby s Christopherem Hogwoodem.

Antonio Vivaldi byl nesmírně plodným a schopným skladatelem. Jakmile se jeho sláva začala šířit, jeho umění si žádala různá divadla od Mantovy po Řím. A tak hojně cestoval, ale stále byl velmi těsně svázán s rodnými Benátkami. Tamní místodržitelé po něm žádali 2 koncerty měsíčně. Práce v sirotčinci Pio Ospedale, kde učil opuštěné talentované dívky, byla také náročná. A k tomu ještě ty italské karnevalové sezóny. Pro každou byla potřeba nová opera. Naštěstí byl Vivaldi téměř nevyčerpatelnou studnicí. Největší objem jeho děl pak tvoří několik stovek koncertů. Jeden z nich otevřeme nyní. Toto je první věta z koncertu pro 2 flétny, smyčce a basso continuo C-dur. Flétny Deborah Davis a Duke Dobbing a City of London Baroque Symphonia řídí od čembala Nicholas Kremer.

0: Variace, to je hudební forma postavená na obměnách tématu. Skladatel si zvolí melodii, vlastní nebo převzatou, a podrobuje ji postupně novým a novým obměnám. Zpočátku jsou změny jen kosmetické, ale s přibývajícími variacemi se hudba od původního tématu vzdaluje, až nakonec zůstává jen jeho půdorys. Variace často končí fugou nebo se vracejí k úvodnímu tématu. Mohou být samostatnou skladbou nebo tvoří jednu větu sonáty či symfonie.
1: Za malou chvíli se vlny stanice D-dur rozeznějí tóny skladatele a violončelisty France Danciho, který jako mladý poznal Mozarta, byl současníkem Beethovena, z jehož novátorského díla měl smíšené pocity a posléze se stal mentorem mladého Karla Marie von Webera. Z díla samotného Danciho stojí za pozornost hlavně jeho rozkošné dechové kvintety a vůbec vše, v čem figurují dechové nástroje. Třeba taková fantazie na téma slavné árie, v níž Giovanni motá hlavu Cerlíně v Mozartově opeře Don Giovanni La Cida rem la mano. Hrají klarinetistka Sabine Mayer, württemberský komorní orchestr řídí Jörg Ferber.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Je to hudba Samuela Barbera, zajímavého amerického skladatele 20. století, který sice napsal zdánlivě nízký počet opusů, 50, ale výrazně jimi zasáhl do všech oborů, včetně opery, a ukázal v nich svůj osobitý, přirozeně lyrický, takřka romantický jazyk, který nepodléhal žádným vývojovým trendům, ale uchoval si vstřícnost k uchu posluchačově. Dodnes se dává Barberova opera Vanessa. Hojně se hraje jeho adagio pro smyčce, houslový koncert. A my si poslechneme kancónu, psanou původně jako elegii pro flétnu a klavír. Záhy v roce 1961 ji Barber upravil pro housle a klavír a právě tak nám ji zahrají Gil Shehem a André Previn.

Bedřich Smetana, árie Karolíny z prvního dějství opery Dvě vdovy. Zpívá Lucie Kaňková, Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídí Marek Šedivý.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

pauza je jev, bez něhož si nelze hudbu vůbec představit. Svou naději k němu upínají zejména orchestrální hráči při únavných zkouškách, a to hlavně hráči na šesťové nástroje, jejichž obličejové svaly se extrémně namáhají. V každém orchestru sedí zástupce odborů a dirigent, který nedělá během zkoušek dostatečně dlouhé pauzy, nemůže od orchestru čekat nic dobrého. Pauza je však životně důležitá i pro posluchače. Mnozí z nich chápou koncert hlavně jako společenskou událost a hudba je pro ně spíše záminkou k tomu, aby se ukázali v nových šatech, setkali se se známými a podobně. A tuto společenskou aktivitu lze nejlépe provozovat o pauze, kdy se korzuje v předsálí, konverzuje se na rozličná témata, popřípadě se stojí fronta na předražené víno. Tolik k prvnímu významu slova pauza. Dále se dělají pauzy mezi jednotlivými skladbami hranými na koncertě, během nich se umělci klaní a publikum tleská. A také mezi jednotlivými větami cyklické skladby. Zde se naopak netleská a smí se jen kašlat. A tady je kámen úrazu. V publiku sedí i lidé, kteří toto pravidlo neznají, takže začnou tleskat třeba mezi větami symfonie. Ti informovanější pak dělají pš, což tleskající lidé chápou jako křivdu, vždyť oni přece potleskem dávají najevo, že se jim koncert líbí. Další problém nastane, není-li jasné, zda jednotlivé části díla jsou větami či samostatnými skladbami. Pauza, která odděluje ve Smetanově cyklu Má vlast, Vyšehrad od Vltavy, je vždy vyplněna nervózním napětím, bude-li se tleskat či nebude. Odpovědnost i za tuto otázku leží na dirigentovi. Ten by měl svým závěrečným gestem publiku naznačit, má-li odeznělou hudbu chápat jako závěr věty či samostatné skladby. Dirigent tím pádem neřídí jen orchestr, ale i publikum. Pauzy na koncertech jsou tedy přestávkami. Během nich si hráči i publikum mohou ulevit, odpočinout a uvolnit se. Zcela opačnou funkci má pauza napsaná v notách, tedy pomlka, což je hudební výrazový prostředek. Je to paradoxní, ale právě pauza, která je vlastně přesně odměřeným tichem, bývá skladateli využívána jako nositelka extrémního napětí. Tomuto typu se říká generální pauza a často stojí na vrcholu dlouze budované gradace. Celý orchestr se rozehraje do fortissima. Zastaví se na co možná nejdisonantnějším akordu. Ten náhle utichne. A následuje generální pauza. Tajemné hudební ticho, při němž orchestr i publikum bezdechu očekává, co bude dál. Posluchač, který je v takovém okamžiku schopen zakašlat nebo zašustit pytlíkem, nemá v koncertním sále co dělat. Je to důkaz, že mu hudba nic neříká a nikdy říkat nebude. Po generální pauze obvykle nastává uvolnění napětí.

Tímto způsobem využívali generálních pauz už barokní skladatelé, zejména ve varhanních fugách. Těsně před koncem obvykle najdeme takzvanou cézuru, což vlastně není nic jiného než generální pauza. I pro barokní fugy tedy platí, že jejich významový vrchol tvoří ticho.

Také Bachův největší konkurent Jan Dismas Zelenka dokázal s generálními pauzami velmi umně zacházet. Takto končí Kyrie eleison s jeho litánií všem svatým.

Druhá věta Schubertovy symfonie C-dur se dlouhou dobu tváří velmi přívětivě a neproblematicky. Zhruba v polovině se však dosti nečekaně zvedne dramatická vlna, vrcholící velkou generální pauzou. Hudba, která po ní následuje, je oslnivě čistá a jasná.

Britnův Peter Grimes nezazní v Dakápech poprvé. Ukázka z této báječné opery už nám posloužila v pořadu o rytmu a o intermecu a dnes si vyslechneme řetěz generálních pauz, který Benjamin Britten vřadil do scény, kdy dav vesničanů pátrá po zmizelém rybáři Petru Grimesovi.

Pauza je i prostředkem pro tvorbu hudebních barev. Kdyby nástroje v orchestru nebo v kterémkoliv jiném ansámblu neměly žádné pauzy a znělo by neustálé tuty, ve zvuku by se nemohly uplatňovat různé nástrojové kombinace, což by byla nuda. Hráči však pauzy ve svých partech nemají moc rádi. Hrát part plný not je příjemnější, než nečinně sedět a počítat takty s napětím, že se někde přepočítám a nastoupím o chvíli dříve či později. Generální pauza stojící na vrcholu gradace je asi nejlépe slyšitelným hudebním tichem. Zajímavým případem je také pauza usazená na samý počátek skladby. Ta dokáže posluchače pěkně zmást, protože na chvíli zpřehází lehké a těžké doby. Důsledkem toho je, že mnozí z našich spoluobčanů nedokážou správně rytmicky zaspívat naši národní hymnu. Ona totiž začíná čtvrťovou pauzou. S

Asi nejproslulejší pauzou usazenou na začátek skladby je osminová pomlka zahajující Beethovenovu pátou symfonii. Někteří škarohlídové dokonce tvrdí, že tahle chvilka ticha je to nejlepší, co Beethoven kdy napsal.

Zelenku jsem před chvílí označil za největšího Bachova konkurenta. Ale také Beethoven měl v Čechách nebezpečného kolegu, který mu nepříjemně šlapal na paty. Byl jím Václav Hugo Voříšek. Tento muž napsal symfonii D-dur, za kterou by se Beethoven rozhodně nemusel stydět. Problém je jen v tom, že Voříšek napsal symfonii jenom jednu. Kdyby jich měl 9 a byly by stejně dobré jako ta první, kdo ví, jestli by k třem velkým B, tedy k Bachovi, Beethovenovi a Brahmsovi, nepřidala hudební veřejnost jedno velké V. Ze symfonie D-dur Jana Václava Hugo Voříška si poslechneme energické a úžasně invenční skerco, v němž Voříšek velmi objevně uplatnil také generální pauzu. Ta nestojí na vrcholu gradace, nýbrž jako propast zeje uprostřed hlavní myšlenky. Něco takového bychom nenašli ani u Bacha, ani u Beethovena, ani u Brahmse. Kdyby Voříšek žil dnes, určitě by za svou geniální symfonii dostal značku Checkmate.

Bestsellerový Ken Follett se vrací. Strhující drama o zrodu monumentu Stonehenge v historickém románu Kruh dní. Tajemná stavba se stává dějištěm velkolepého vyprávění o odvaze a lásce. Nyní k dostání ve všech knihkupectvích Luxor a na luxor.cz.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Jindřich Bálek. Následující blok bude ne náhodou věnován Antoniu Papánovi, dirigentovi a někdy také klavíristovi. Ten se nedávno rozloučil s postem hudebního ředitele Královské opery v londýnské Covent Garden a operní dům tak po více než 20 letech vyměnil za roli šéf dirigenta londýnského symfonického orchestru. V červnu roku 2026 s ním přijede do Prahy, nejprve do sezóny České filharmonie a pak na Smetanovu Litomyšl. A není to první návštěva. Už dirigoval opakovaně Českou filharmonii a na Pražském jaru byl jak se svým dřívějším symfonickým orchestrem Akademie svaté Cecílie, tak s londýnským symfonickým orchestrem a s oběma hodně nahrává. Než se sir Antonio Papano stal jedním z nejvyhledávanějších operních i koncertních dirigentů současnosti, urazil dlouhou cestu. Narodil se roku 1959 v Anglii do italské rodiny, která přesídlila do Ameriky, když bylo malému Antoniovi 13 let. I přes silné hudební zázemí nikdy nenavštěvoval hudební školy a byl vzděláván pouze soukromně. Studoval klavír, skladbu a dirigování. Profesně začínal jako klavírista a korepetitor v operních domech Evropy a Severní Ameriky, než ho v chicagské lyrické opeře objevil Daniel Barenboim. Ten rychle rozpoznal jeho velký talent a udělal z mladého Papána svého asistenta. Kariérní průlom představovala funkce hudebního ředitele Norské národní opery, kterou získal ve svých 31 letech. Poté působil jako hudební ředitel Královského divadla La Monnaie v Bruselu, hlavní hostující dirigent Izraelské filharmonie a hudební ředitel Římského orchestru Národní akademie svaté Cecílie. Tento orchestr uslyšíme v hudbě Richarda Strause i Petra Iljiče Čajkovského a velkou kapitolu Antonia Papána v Královské opeře připomeneme druhým dějstvím Wagnerovy opery Tristana a Isolda s Plácidem Domingem a Ninou z tebe. Začínáme ale Richardem Strausem, uslyšíme rozlehlou symfonickou báseň Život hrdinův, která začíná portrétem hrdiny, následuje část Hrdinovy nepřátelé, pak Hrdinova družka, Hrdinovo válečné dílo, Hrdinovo mírové dílo a na závěr smíření a zakončení. Hraje Orchestr Národní akademie svaté Cecílie v Římě, diriguje Antonio Papano, Richard Strauss, Život hrdinův.

Dozněla symfonická báseň Richarda Strause Život hrdinův. Hrál orchestr Národní akademie svaté Cecílie, řídil Antonio Papano. A právě tento dirigent teď zasedne za klavírem a doprovodí Barbaru Bonny, významnou americkou sopranistku, v písňovém cyklu Roberta Schumana Láska básníkova, německy Dichterliebe. Tak tedy Barbara Bonny a Antonio Papano v Schumanově písňovém cyklu.

Cyklus Láska básníkova, Dichter Liebe Roberta Schumana zpívala Barbara Bonny za klavírního doprovodu Antonia Papána. A nás teď čeká jedno z nejslavnějších zhudebnění Stabat Mater, latinského textu, který byl zhudebněn opravdu mnohokrát, ale zhudebnil ho také mladý a předčasně zesnulý italský skladatel Giovanni Battista Pergolesi. Jeho Stabat Mater je pro dva hlasy, pro soprán a alt a doprovod smyčců. Uslyšíme sopranistku Anu Netrebko a altistku Marianu Pizzolato za doprovodu Národní akademie svaté Cecílie a pod taktovkou Antonia Papána.

To bylo Stabat Mater Giovanni Battisti Pergolesiho, které zpívala Anna Netrebko a Mariana Pizzolato. Hrál orchestr Národní akademie svaté Cecílie pod taktovkou Antonia Papána. A stejný orchestr a dirigent teď doprovodí významnou klavíristku Beatrice Rana v Čajkovského klavírním koncertu číslo 1 bémol.

Klavíristka Beatrice Rana dohrála klavírní koncert číslo 1 bémol Petra Iljiče Čajkovského za doprovodu Orchestru Národní akademie svaté Cecílie pod taktovkou Antonia Papána. A teď si připomeneme velkou kapitolu tohoto dirigenta v čele královské opery Covent Garden. Během této éry nahrál také operu Tristana a Isolda Richarda Wagnera s Plácidem Domingem v roli Tristana a Ninou Steme v roli Isoldy. My si poslechneme druhé dějství této opery, proslulé druhé dějství a jeden z nejdelších milostných duetů v historii opery. A uslyšíme také Mihoko Fujimuru v roli Brangény, Reného Papeho jako krále Marka, Olafa Bera jako Kurvenala a Jareda Holta jako Melota. Hraje orchestr královské opery Covent Garden, řídí Antonio Papano a Placido Domingo zpívá Tristana, Nina Steme, Isoldu. Druhé dějství Wagnerovy opery je před námi.

To bylo prakticky celé druhé dějství Wagnerovy opery Tristana a Isolda, z technických důvodů asi o 2 minuty kratší, nicméně slyšeli jsme Placida Dominga v úloze Tristana, Ninu Steme v roli Isoldy, Mihoko Fujimoru v roli Brangény, Reného Pape v roli krále Marka a Olafa Béra v roli Kurvenala. Orchestr královské opery Covent Garden řídil Antonio Papano a stejný orchestr teď doprovodí ještě jednou Ninu Steme ve 2 ze 4 posledních písní Richarda Strause. Bude to píseň 3. a 4. Při usínání s houslovým sólem a za večerních červánků už jenom s orchestrem. Beim Schlafgehen a in Abendrot ze 4 posledních písní Richarda Strause zpívá Nina Steme za doprovodu Orchestru královské opery Covent Garden pod taktovkou Antonia Papana.

0: To byly dvě písně Při usínání a Za večerních červánků ze čtyř posledních písní Richarda Strause. Zpívala Nina Steme za doprovodu orchestru Královské opery Covent Garden pod taktovkou Antonia Papána. Od mikrofonu se loučí Jindřich Bálek.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

Odpoledni. Na programu jsou dvě díla belgického operního skladatele, kterým je rodák z Lutychu, André Ernest Modest Grétry. Tento Belgičan se stal jedním z nejvýznamnějších skladatelů francouzské komické opery 18. století, což podporuje více než 40 titulů tohoto žánru. Mezi jeho nejslavnější díla patří Zémir a Azor nebo Richard Lví srdce. Tato komedie o třech dějstvích je dnes na programu. A protože má necelou hodinu a čtvrt, doprovodí ji v dnešním operním odpoledni jeho další opera, balet o třech dějstvích Káhirská karavana. Vznikla o rok dříve než Richard Lví srdce a uslyšíte ji jako druhou. Nedělním operním odpolednem vás bude provázet Rafael Brom. Richard Lví srdce je komická opera o třech dějstvích na libreto, které napsal Michel Jean Sedan. Je inspirované legendou o zajetí anglického krále Richarda I. v Rakousku při jeho cestě z návratu z křížové výpravy a jeho záchraně věrným trubadurem Blondelem. Žalářuje jeho guvernér Florestan na zámku v Linci podle libreta. Blondelovi pomohou Sir Williams s dcerou Lauretou a služebníky. Vesničané Antonín, Coletta a manželé Maturin a Maturina, dvorní dáma Beatrix a láska krále Richarda, hraběnka Markéta z Flander a Artois a její garda. Opera měla premiéru 21. října 1784 v Paříži, v prvním pařížském La Salle Favart v divadle Italské komedie. Blondelovu árii O Richarde, o můj králi, doprovází pochybná legenda, že ji zpívala 1. října 1789 králova stráž ve Versailles a rozlítila tím davy, které vtrhly do Versailles a vyhnali královskou rodinu, která se tam už nevrátila. Ale stalo se to až 6. října dramaticky se střelbou a bez zpěvu árie O Richardovi. Každopádně to byl konec královské opery ve Versailles a také krále Ludvíka XVI. A jeho choti Marie Antoinety, kteří v průběhu revoluce skončili pod gilotinou. Dnes uvádíme nahrávku opery Richard Lví srdce, která vznikla roku 2019 na zámku Versailles. Účinkují Charles Barbier, recitace, vysoký úředník, Senešal. Enguerrand Days, tenor, Blondel. Renou van Mechelen, tenor, Richard. Melody Luleggia, Lauretta. Marie Prébost, soprán, Antonio a hraběnka. Geoffra Biffier, bas, Sir William. Jean Gabriel Samarta, bariton, Urban, Florestan a Maturin. Cécile Schill, soprán, paní Maturinová. François Pardeye, tenor, Guillot a Charles. Agathe Boudet, Coletta, soprán. Virginie Lefebvre, soprán, Beatrix. François Jorot, bariton, to je rolník. Spolúčinkují sbor a orchestr Le Concert Spirituel, řídí Hervé Niket. Tady je obsah prvního jednání. Do pevnosti rakouského města Linec dorazil slavný vězeň, anglický král Richard Lví srdce, který byl zajat při návratu z křížové výpravy. Rolníci Maturin, Maturina a mladá Coletta se vracejí domů z polí se zpěvem a na úpatí hradu potkají slepého trubadúra. Je to převlečený blondel, věrný Richardův druh, hledající svého pána. Veden mladým Antoniem odhaluje o samotě své tajné poslání a zpívá velkolepou árii O Richarde, o králi. Na scénu vstupuje Sir William, spolubojovník krále Richarda, který pomstil po návratu domů smrt svého otce, zabil vraha a pak uprchl na kontinent. Je následován Guillotem, služebníkem guvernéra věznice Florestana, který Williamsově dcery Lauretě přináší dopis od svého pána. Williams, který Guillota podezřívá z nadbíhání Lauretě, mu vynadá a Florestana nazve svůdcem. Dopis totiž oznamuje Florestanovu návštěvu Laurety ještě ten večer, což mladou dívku znepokojí a zpívá árii Bojím se s ním v noci mluvit, v níž popisuje vášeň k Florestanovi. Blondel jí vysvětluje povahu mužů,
Když se objeví Raběnka Markéta se svým doprovodem, kterou Richard miluje,

skončilo první dějství Grétryho opery Richard Lví srdce. Ve druhém dějství zastihneme Richarda, jak s portrétem Markéty v ruce přechází po hradbách a zoufá si nad svým osudem v árii, jestli na mě celý vesmír zapomene. Najednou slyší svou píseň, kterou hraje Blondel na housle, a sám si melodii převezme. Je to zpěv o žhavé spalující horečce. Pak ale stráže Blondela zajmou a odvedou ho k Florestanovi. Trubadur mu doručí zprávu od Laurety, ve které ona souhlasí s večerním setkáním. Tato dobrá zpráva mu vynese sympatie guvernéra, ale Florestan předstírá zlobu a v zuřivém finále propouští Blondela a jeho průvodce Antonia. Tady je druhé jednání opery Richard Lví srdce od Andrého Ernesta Modesta Grétryho.

Skončilo druhé jednání Grétryho opery Richard Lví srdce, ve kterém trubadur Blondel objevil vězení Richarda Lvího srdce, zahrál pod hradbami jeho píseň, kterou vězeň opětoval. Byl předveden k strážci vězení a předal mu dopis od Laurety, dcery Syra Williamse. A vstupujeme do třetího dějství, ve kterém Blondel přichází do domu Syra Williamse, zlatem přesvědčí služebnictvo Charlese a Urbana, aby ho vzpustili ke hraběnce. Hraběnka rozmlouvá s Williamsem a Senešalem a pak dvorní dáma Beatrix přivádí Blondela. Zůstanou sami a Blondel se jí dá poznat. Pak prozradí, že Richard je držen v zajetí na hradě. Markéta poté shromáždí své důstojníky, kteří jsou odhodláni osvobodit svého krále. Zazní píseň Kdo je rytíř? Ano, tyto hradby. Blondel pak předestře lstivý plán. Pozvou Florestána do Williamsova domu, kde bude oslava 50. výročí svatby vesničanů Maturina a Maturiny a také tam bude Laureta, se kterou si smluvil schůzku Florestan. V té době nebude moci hrát bránit. Také se o tom v opeře zpívá Guvernér během tance. Rolníci přicházejí na slavnost, zpívají a tančí. A hudba a peníze ve francouzštině ézik, ézik, éfrik a frol. Florestan, veden povinnostmi, se chce vrátit na hrad, ale je zadržen a dostává ultimátum k propuštění Richarda. Když pevně prohlašuje, ne, jeho osud nikdy nebude ve vašich rukou, je zatčen. Pak se v opeře zpívá Richarde chvilku. Přichází boj a útok na vyhlédnutou slabinu ve zdi vede k vítězství a osvobození Richarda, který Marketu objímá a zpívá O má drahá hraběnko. Poté vrací Florestanovi jeho meč a Williams velkoryse souhlasí se sňatkem Laurety s Florestanem. Blondel je ve finále oslavován triem v podání Richarda, Markety a Blondela, které velebí věrnou lásku trubadura. Tady je finále Grétryho opery Richard Lví srdce.

0: Skončilo třetí dějství komické opery Richard Lví srdce od Andrého Ernesta Modesta Grétryho. Libreto napsal Michel Jean Sedan a opera měla premiéru 21. října 1784 v Paříži v prvním pařížském Salle Favart v divadle Italské komedie. Slyšeli jste nahrávku, která vznikla v roce 2019 na zámku Versailles. Učinkovali Charles Barbier, recitace Seneschal, Enguerrand Days, tenor Blondel, Renu van Mechelen, tenor Richard, Melody Luleja, soprán Laureta, Marie Prébost, soprán Antonio a Hraběnka, Geoffroy Biffier, bas Sir Williams, Jean-Gabriel Samarta, Urban, Florestan, Maturin, Sissi Lachille, soprán paní Maturinová, François Pardeye, tenor Guillaume a Charles, Agathe Boudet, soprán Coletta, Virginie Lefebvre, soprán Beatrix, François Jorot, bariton Rolník. Spoluúčinkoval sbor a orchestr Le Concert Spirituel, řídil Hervé Nicquet.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Druhou operou Andrého Ernesta Modesta Grétryho bude v dnešním nedělním operním odpoledni opera balet o třech dějstvích s názvem Káhirská karavana. Libreto napsal Étienne Morel de Chédevilly. Premiéra se konala 30. listopadu 1783 v Královské opeře na zámku Fontainebleau. Veřejná premiéra se konala 15. ledna 1784 v divadle z brány svatého Martina v Théâtre de la Porte Saint-Martin. Byla to nejúspěšnější z Grétryho velkých komediálních děl. Do roku 1829 se v pařížské opeře setkala s více než 500 uvedeními. Píše se, že libreto opery do něj zasáhl hrabě z Provence, budoucí král Ludvík XVIII. Grétry rafinovaně vyhověl publiku 18. a počátku 19. století, které si orientalistické komedie oblíbilo. Dneska jsou nejznámější Mozartův Únos ze Sarajevu a Rossiniho Italka v Alžíru. Ve Grétryho opeře baletu jde o romantický příběh z prostředí osmanského Blízkého východu. V centru děje je zajatý pár, Francouz Saafar a jeho krásná muslimská žena Zélima, kteří jsou odloučeni a nakonec se v paláci egyptského paši znovu sejdou. Dnes uvádíme záznam opery z 20. a 21. července roku 1991 v kostele Saint-Lô v Namuru v rámci Valonského festivalu. Nahrávku vydala společnost Richard Carr v roce 1991 a znovu v roce 2008. Osoby a účinkující. Paša, egyptský vládce Osman, Žilbasta, bas, Tamorin, hlavní eunuch Sarajevu, Žil Rago, kontratenor, Florestan, kapitán lodi, Filip Italoši, bariton, Saafar, francouzský zajatec, Guy de Mé, tenor, Iska, náčelník karavany a obchodník s otroky, Vensa, Le Texier, bariton, Zélima, muslimská otrokyně, Isabel Polinar, soprán, Almaida, favoritka paši, Greta de Renier, soprán, italská otrokyně, Catherine Napoli, soprán, francouzská otrokyně, Marie Noël de Calate, soprán, německá otrokyně, Els Kromé, soprán, baletní koryfejky, Els Kromé, soprán, a Marie Paul Vett, soprán. Osma, strážce Sarajevu, John Deere, bas, Firvie, Claude Masso, bas, Dav otroků ze všech národů, sbor svobodných cestovatelů a sbor Arabů, zpívá komorní sbor Namur. Hraje Richard Carr Academy, řídí Mark Minkovsky. První dějství zobrazuje karavanserai s krajinou na břehu Nilu. Karavanu tvoří svobodní cestovatelé a zajatci, které Iska hodlá prodat na káhirském bazaru. Mezi otroky je Zelima, dcera Naboba, a její manžel, statečný Sáfár. Během jejich pobytu zpívá k obveselní cestovatelů francouzská otrokyně. Iska se rozhodl Sáfára a Zelimu oddělit. Když se karavana připravuje na odjezd, je napadena oddílem Arabů. Sáfár žádá Iska, aby ho osvobodil z pout, aby se mohl zapojit do boje. Na oplátku mu Iska slíbí svobodu. Díky statečnosti Sáfára jsou Arabové poraženi. Iska svůj slib splní a osvobodí Sáfára, ale ten žádá vyměnit svou svobodu za volnost pro Zelimu. Iska, vědom si hodnoty této vězenkyně na trhu s otroky, odmítá prosbu milenců. Karavana pokračuje na své cestě do Káhiry.

To bylo první jednání opery baletu Káhirská karavana od Grétryho. Ve druhém dějství oznamuje Iska Tamorinovi, Eunuchovi v Pašově paláci, že přivedl několik krásek, schopných Pašovi vrátit chuť do života. Paša si přeje uspořádat hostinu na počest statečného Florestana, vrchního velitele francouzské eskadry, který zachránil Pašovu loď během bouře. Ve své první árii Paša chválí vlastnosti Francouzů – štědrost, radost, statečnost a také odvahu. Almaide, sultánova oblíbenkyně, však cítí, že její mocenské postavení je ohroženo a pokouší se Pašu okouzlit tím, že mu připraví zábavu s krásami Serailu. Paša se však nemůže zbavit své melancholie. Tamorin se ho snaží přesvědčit, že by tuto melancholii mohl rozptýlit nevěrou. Pak se ale objeví Iska a předloží Pašovi katalog krásek, které přivedl. Paša se pak rozhodne jít na káhirský bazar, aby tam obdivoval krásné ženy. Následuje velkolepý divertissement, který zahrnuje řadu tanců, představujících různé národy a také árie zpívané francouzskými, italskými a německými otrokyněmi, přičemž každé vystoupení zdůrazňuje jedinečný charakter oné země prostřednictvím vokálního stylu, který je pro tuto zemi charakteristický. Paša se ale zajímá pouze o Zelimu. Navzdory protestům Sáfára, který právě dorazil, aby za ní zaplatil výkupné, Paša si Zelimu odvede. Sáfár zakončuje představení velkolepou árií pomsty. Tady je druhé jednání Grétryho opery Káhirská karavana.